0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Dobruši, naveduje dženca od popodnju cioch ve vokrezni vyši líze serbski sudnik Pascal Budo, koparsku rú našece Dobruša modrobili kulou. Šitke dalše za športopokivove pšelat upetane koparske duele sú za jutce nedželu. Rejne džens dvimaj romaj steju rejnemaj plánomaj na športnišćomaj Radvorju a Kruščicach. K druhému mustu športovej jednotky Kruščice, kotrež je naposled k Sepicach z 2-1 dobyvo, přijedže jutce FC Vúžica. Zakop napojený. Potem raje popoudňu cioch prvnje mustu SJ Kruščice přečivo celky z horného kraja Šprivia. Radvorju chce tamniša rezerva rade v předery od připodňu jenej před serbským derbijom prvný raz spolne dypkovač a to přečivo hosťom z Čiska. K serbskému derbiji přijedu do Radvorja kopario z Nebelčic. Zakop popoudňu cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zelenobili Sepice Marina Vězda, jednota kamenc Rajne zjednočenstvo Nebelčice a Budesa Budešin SSC Weisenfels. Posledná partia jutciše je nedžele Sokol Ralbice Horky drot Karamnou ve okresnej vyšej líze započne so delanach popodňu cioch.

0: hat Drea Wabi, Jensa Desch, Von, Wiedro, do Sonice, Nidom Ponaschich, Boeschach, hier Napo, Sedmich.
1: Serbski Roswus, Boesce, Studio Blanka Funzela.
2: Budeskim serbskim dome je domovina čera letuše myta domovine spoščiva. Laureatča su Barbara Felberua z Komorua, kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radvorja. Nimo toho je zvjazku žiskih Serbov vosomkrut čestne znamješka přepodal. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger, kiš be jako krajne rada v okresa Šprevja Nysa 16 let doa z domovinu Romadže Džiuau. Modžinsk Mütter, Nebulitzer, Spostschene, Docke, Schnee, Susato, Janne, Namete, Durchschlee. Ze šelakimi poskytkami po cuom tvarenju vosvičichu čera Radvorju stote jubilej zakvadneje a vyšeje šule. Sjatočnost či před vonym zakodom šule, džakovašte so vednice kubanišču nedešim vúčakam a vúčarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik vúzbiene zo vojuje domovina dále za přichodzabskeje šule. Vosebite vústupmeješe kur nedešich šulaku a šulerju. Potem doživichu hostčo kopače poni Halislavia, pisane program šich riadonju a nakoncu předstajsanue šulski spiu. Na to z Čehovahu reje ze skapavu kontakt, kiš dachu si muči a starši šulerjo, vúčerjo a dalši hostčo hač do noci lubič. Doašnost Čvužiska Jezorina nezasluži jenož se s džaržinom vele skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž samovíči na svojim zajnženom posedženju reknechu sumuli svoje dokody tež s předavanjom dreva zvešič. Jenice přesto suloni 5,740 euro zaslužili. Nimo toho stupachu přiražky Sakske je vodnímale 7,400 euro na 221,000 euro, dokel štoršnost městem svoje pola a vuky na ekologické vášně v obdživa. Lieca pak smije Vúžiska Jezorina nešto méně spěchovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorů TDDK v Nedžichove je v minených týdeniach svoju produkciu znižit dobiava. Na 4 dňach v septembre a oktobre dobiachu sobudževačarjo doma vostač. Příčina nebychu prinoriadne spadovace ličby odbytka, ale skýre so nesu v závodže dosť materiála za předživanie mili. Kaž zdželi šéf logistiky Thomas Forkler, treba ja vodže, s kotrimi so trebne surovizne dodavaja dla geopolitiske situacije při Suezskim kanalu zdžela cítiženet leje hač hevak. Svonje Boršči su čera z běhanku za novu gratunju dobrovolnije vonjoveje vobore vosvědčili. Kaž budeski měščanski zarjad zdželi, nastanu nimo hale za ježdidva tež, rumnostče za předrastčenje a za daleku vanja. Džil tvarenja budže tež zjavne přistupne a maso za zarjadovanja vúživač. Noa gratunja svonje Boršči pači nimale 3 miliony euro a ma kletu na zemje hotua bič. To bych o naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj, tu kvílu so hižo v budušinje tu ve mešče dešťuje, ženca dopodnja dre dešť tak vostanje, ženca maksimálne 15 stopňu, jutce cíle podobne temperatúry, a jutce potom tež miniate vedro s vuncom ročele a tež dešť očakujeme.
0: Po takým dešťa ženca s motorským napuč podače ječe skejčmne. Ale puče niecko sú tu časne išče svobodne, ničo sa nestáva, tiež žiadne blskače pri pučach nestia, tu iš prie moj dobrú jezbu. Jeli pak sa potom by orania dola na puč podače a niečo uľadače prizuče sa rade pola na ju pak telefonisce abo z bojistču přes našu četovú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny, pana po sedmich, dále, že tu zdaný Iluházec. Zdaný Iluházec.

Dvanach, Dodgers Hachi Husova, Jensa Sarpske, Roswos, Apotom, Wot, Dvanach, ich saß so Wulatko, MDR und Televisie, aber Livestream hier, to Prini Pokiu, Dalschi Pokiu, Sjane nach Sveča Jensa, Rybarski Svejin, ak domusche Wot, Dopunja Jessacich, Dampschi Hache, Vitani, z napojemi a praženom grill potekim tež zasveča a tež čerstve ukurjeneho karpa môžete sebi tam zesvođeč dač tun mil jednačich potom tak daleko hotovi byč. Za kulise karit kamiencu poladač môžete dženca pod hesvom Caritas zviazuje generácie še přeprošení na džen motorených duri. Dvemaj tam duri vočinja, hač došestčich sú vočinjene. Jensa zmeja evangelske cirkvi v Vazu, vosebite bišćelove koncert, pustče tam kantor, organist a harmonist Matthias Müller. Započne so to štyrioch, zastupje darmotne, ale proša vodare. Juce sveči šulska a domizniska stva Ptačecach, peča 20. jubilej, a to z domkovanku a drastovým svedženjom. Zají so z nemsko-sarmske sviatočnosťu po poňu dvema je v cirkvi, potom sleduje svedženský ča přes vies a potom sveča na tamnejšej žoli, skupina přes plný tam miestvujem vústupí. Další koncert rieže nazemských koncertov bude juce po poňu štyrioch, víta vás skupina po štyrioch, a to nevelčanské biesadže. Keli so vám kofia a tykanca chce, môžete so tam pejší žo v cioch podač. A letuša korová akadémia budeského rotáriového kluba pod návodom Friedemana Böhme sa zakončí, a to s benefícnym koncertom juce po poňu pečich budeskej Michalskej cirkvi. Vúnožky vinuja sa na dobro k utopieniu spinálnej mortvice Nemce Kinderlehmung. Tak daleko po takým nekotrým pokyvom nedomie civilky nasedom.

0: Frank Vieselas bývá Gai Garados a Gai Garados, když je zase prýňa sobota a vulatko stejí na planě. Hej, dženca, přípodňu vám dovolíme, co s obědom do dobrý jest vysednič a vulatko ladač. Što nás tam očakuje? Moderáciu má tutun kroč Katka Pöpelec a nech ona nám nedom sama praj, što se dá na obrazuce k obědu.
1: No, das mitsche sobotu najprid raz damnym přijde lepši ladovač, a to, kak zvopaču prenizaru za nuwe serbski forum vede na lauskim arealu činja. To je najväčši serbski tvarski projekt, kotruž su Serbia mine nichli džesatkach nastorčili. Tvarski knjez, direktor zaužby za serbski lud, Jan Boda, ma za to posta milionu euro rukomal. Hač vone dosahaja, a kak ma raz vupadač tam, gdjež nitko jeno špersč leži, to vidiče ve vulatku.
0: Tam šako ma nimo Serbsko muzeja tež Serbski institut začanič. No aj, hač scova išče ľudži za vedomost trebame, abo hač žno kumšna inteligenca šitko sama vusledži.
1: To je dobre hesvo, pšetož šako si husto prajme, zo smime Serbia pšet KI najprid raz viesči, dokež vona Serbste nerozumi. Cele tak pak nie. Přetož kumštna inteligenca tež našu mačoštinu krok po kroku naukne a votori tak tež serbske reči cele nové možnosti. Na čím so rovne dživa a kotre šanze nastavaja za přichod, s tým sme sa zabierali.
0: Inovatívny tvarský projekt kumštna inteligenca vyzladuječe aktuálnym vúdaču ketro do přichoda.
1: Hej, ale vezo nic jenož. Zladujeme tež to zajšvostče na najzážnišu serbsku vosadu. Hodžisku. Ona je hakle nedavno jubilej svědčiva 900 a postoletne v obstače církvě. Miachu stavizniski sympozi a věnovachu so přednoškach tež serbskosti ve vosadže. Tož chceče vědčeč, kotru rolu serbština hodžiske vosadže dženca išče raje, potom nezabudče dženca připodňu 12. Vulatko zapiknuć.
0: Katka Pöpelec wiedzie was, dženca przyponiu po wusowaniu wutrony dżak za krótki temowy przelat. A wiezo nie dženca prynia sobota miesaca nie, aby zajszwyt gąscy dżynia, ale to szakobie dżyn niemskie jednoty to nie płaci.

0: Sofia zpěvá Lubuj šo, aj šo lubovač zavěstče nie je lohko, ale jinak to vypadá dešťo o srbsku hudžbu. A deš Amor se svojimi kvokami tak dere trichy, kajž Dennis Wenzel zpěvá. Vo zbožu, kýž čeká, zaspěvá nám Hanka Relcena. A potom nás Christoph Mikrošiš, če zakuzváze. Abrakadabra. Ale netko slyšíme Rema Forera, respektive Remo Forer, tak reka přichodne zpěvá Underwater. Reka titul, wasom posedmich reka čas.
1: Monday to Sunday used to drag me through the dirt, with my house a mess and a head so full of hurt.

Hi, USA, postaraja, satelitne zasa raz vo nad pisma vo poestče pala kotrš. Nubiš skrutka provač, hač je to netko vo prođe kutne menjene. Pentagon napšikvat planuje odpravljenje po takým se inrichtung zacelenje muža z počat decembra přes livestream přenjesť. Samo Americe je vjaso na tým mjestem jasne kritiske vose samo z riadu republikančanov. A čera noce přinže dalša povesť z Washingtona. Donald Trump je s Vladimirom Putinom telefonoval a připovedžil ruský diesel do Ameriky a na svetové wiki přivesť. Najprede raz maja so i jenož 300,000 tonov diesela dodavač, pozdišo vieza jasne viace. Za to USA samo nakvilne sankcie na ruské čirivo voloža. Pozadk sú extrémne vysoké pfačízne diesela. Po takým odpravenie ako livestream, sankcie voložič a vo ruský diesel prosič, zo by šprit zase tu inči byl a svoj sci obydlerio so zmirovali. Čaudlane dom sú pfačízne diesela, tež USA z cova tak silne stúpali. Pomajte mi prošu raz.

0: Und jetzt go je Napo was mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. Ve studiu Blanka Funcina.
2: Budeskim serbskim domje je domovina čara letoše mjta domovine spoščiva. Laureača su Barbara Felberova z Komorova, Kito Ella z Kočebusa a Ludvig Saksa z Radvorja. Nimo toho je zvjazk vužijskih Serbu vosom kruč čestne znamješka přepodav. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrügo, kiž bi jako krajne rada vokrisa šprivenisa 16 letovo z domovinu Romadžeđevov. Mođinske myto nebo leca spoščene do gešne su za to žane namete dojšli. Se šelakimi poskytkami po cvom tvarenju vosvečichu čera Radvorju 100. jubilej zakvadnje a vyše šule. Sjatočnost če před vonem zakodom šule Đakovašte so vednice kubvanišu nedošim vučakam a vučarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik v úzbyne zovojuje domovina dále za přichod serbské šule. Vosebite vůstup měješe koně do všech šulaků a šulařů. Potom doživějšu hostčo Kopačepony Halí Slavia písané program všech riadoňů a na koncu předstaj se nové šulský zpěv. Tovašnost Vůžijska jezorina nezaslouží jenom se s džerženjom vele skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kajž zamoviči na svojim zajedženem posiđenju reknechu, sumuli svoje dokody tež s předavanjom dreva zvršič. Jenice přesto su loni peče 70-40 euro zaslužili. Nimo toho stupachu přiražky Sakske je odnímali 70-40 euro na 221-20 euro, doke štovašnost šmestem svoje pola a vuki na ekologiske vašne vopčiva. Leca pak smije Vužijska jezorina nešto mene spešovanja z ekologiske ratarske premije. Tvornja klimových kompresorov TDDK v Nedžechove je minulých týdnech svoju produkciu znižič dobjala. Na 4 dňach septembre a oktobre dobjachu sobudživa čerjo doma vostač. Příčina nebychu prvnoriadne spadovace ličby odbytka, ale skýry za nie sú zavodži dosť materiála za předživanie mili. Kajž zdjeli šéf logistiky Thomas Folklor treba ja vodže, s kotrimi so trebne surovizne dodavaja, dla geopolitiske situácie při Suezkim kanálu zdjela ci dženit leje hač hevak. V svojni bošči su čera zbihanku za novu gratunju dobrovoljne vonjove vobore vosvečili, kajž budeski mješčanski zarjac dželi nastanu nimo hale za jezdžitva tež rumnostče za předrasčenje a za dalekuvanja. Džel tvarenja budže tež zjavne přistupne a maso za zarjadovanja vuživač. Nova gratunja v svojni bošči pači nimale 3 milijone euro a makletu na zemi hotova bič. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre so přes cvě dopodňa, přeco zase raz podešťuje maximálna temperatura dženca v okolo 15 stopňu a na tem so tež jutce dre převele nezmení, snano jutce raz čaščišo tež svončko vuladame.
0: Na půjčách naše končině dále šo při starom, štož říká svobodné půjče, žádné bůzka, če při půjčách, ale myslíče na to, že se dženca prozdniny zahája a tu již se tež tun abo tamne do dola poda autodrohy mohli s blakami plnější byč, ač hevak. Hevak přeje moje Blanka a já vám dobrou jezbu a dojče si dary tam, když dobíče.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny pana po 8. Nitko. Zakuzva nás Christoph Mikvošk. Dobré ráno, přeje Serbský rozvoz.

0: Sie Mütter, was um Chestnachs Namiesko, was habe ich da Pschekwa-Benka, Domowina je čera večo v Budešinje, kajž kujžde leto, ľudži vuznamenjua, kot si iš so čestnohamsce vo sebe angažuja, predovšem na polu tovarstvo a kubvanja. Štú sme so přes svečate znamiaško a vopismo vieselič vie Katka Pöpelec, ona bie čera večo podla.
1: Mytor domovine dostanú lica, Barbara Felberua z Komorua, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Sachsa z Radvoria. K tomu přijdu vosom čestných znamierškú za vosibito čestnohamtský angažemang. Močinské myto so tun kročne spošči. Nesu so žane namety zapodali, praj předseda domoviny David Statnik.
2: Ja si by myslel toho tiež poriadku, jen však te myta tých myto dla nedá, ale jen myto je te ľudži. A když tu te leto raz to vúpane, je to poriadku, ale tu je voproč voto jen pokaza, že ten čestnohamt, že te šidne, to, što so vonka tiež v tovarstvách čini, so so to myto je, a to jen vidí tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestné znamečka dostali, alebo te myta, to je za jeden čestnohamtský skutk, za jeden skutk v domovina.
1: Jedna z laureátkov je Barbara Felberua. Wona namieduje domovinskú skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad vúznamenenjom so wona veseli, a vo sebe tiež přesto, zo so vo sebe v komorovským močinským klubie, zaso za to serbska horia. Nechpak to nie je nož v klubie tak, ale tiež v domovinskej skupine. To je jeje pohon za přichodne leta.
3: To, što by se ja nimo v obsahu pšala za přichod, to je tiež, co by chud mode svoj by srstce moči ľudžo, ki su do Komorova přičanili, co by oni tiež v nasi skupine sobudževali.
1: Vosebita překvapenka večera, bývši krajný rada v okresa Šprevianisa, Harald Altekrüger, dostane čestné myto Dudak. Domovina hodnočí s tým dobre zromatné dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tiež Florian Kislich z Vorcina smie so přes čestné znamieško veselič. 27-letný angažuje so v župnom předsedstve domoviny, viedže ľudí po sliedach serbského molaria Mirčina Novaka Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky kajž app Quiz Serb.
4: Kujde Engagement je vážne, kujde doby je žil přinošovat, že so serbstvo, rič a kultúra z Džerži, to môže na celé šelakore vážne činč. A to prostě také, aj znam jo dále činč, za mne bocha prajo. To rejne, že ľudia to připoznajú a že to vidžané.
1: K nošariam čestného znamieška svúša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje v umiovský kšížerský grad a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovaniu. Čin dále tak? Na to celé samo zrozumlivé odmluví.
5: Ja nemôžu zastať s tom, čo ste jemu započal.
0: Ci vône myta, vosom čestných znamiaško a vosebite počestčenie za Haralda Altekrügera, tak potekím krutke zimanie čerovšieho večera mytovania domoviny. Katka Pöpelec bie za vás, za nás namiestne. Česač minčinu, pana po 8.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Dobruši naveduje dženca od popodňu cioch ve okresnej Vyšej Lize serbski sudnik Pascal Budo. Koparsku ru naše co Dobruša modrobili kulou. Šitke dalše za športopokivove přelad upytane koparske duele su za jutce nedželu. Rajne James dvimaj romaj steju rajnemaj planomaj na športnišče maj Radvorju a Kroščicach. K druhému mustu športové jednotky Kroščice, kotrež je naposled k Sepicach z 2-1 dobyvo, přijedže jutce FC Vužica. Zakop napojený. Potem raje popoudňu cioch prvnje mustu SJ Kroščice přečivo celky z horního kraja Šprivia. Radvorju chce tamniša rezerva rade v předery od připodňu jenej před serbským derbijom prvný raz spolne dybkovač a to přečivo hosčom z Čiska. K serbskému derbiji přijedu do Radvorja kopario z Nebelčic. Zakop popodňu cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zelenobili Sepice Marina Vězda, jednota Kamenc Rajne zjednočenstvo Nebelčice a Budisa Budešin SSC Weisenfels. Posledná partia jutciše nedžele Sokol Ralbice Horky Drohot Karamnou ve okresnej Vyšej Lize započne Sodelanach popodňu cioch.

0: Liebe Dzieci, dom abschi radiach, dobre ranie. Nic so strużić, tu je dżęca szoku z kina, kaczewak, wytola wiesz, jak to je, gdyż masz narodniny. Iżo rano z panskim w obleku placki rymzać, a dariki upakwać. Tak niekak dżeso dżęca też dundaki, wun świeci mianujcy dżęca swoje prynie, kulowate, dżesate narodniny. A dokaż so z przeczelemi nierinczo świeci, jesi wszichtych przeprosuk, iż słuszy ja albo słuszachu do dundakowej redakcje. A to su...
1: Lotta,
2: Mato,
3: Benno,
4: Milan,
5: Helena,
6: Hanna.
0: Nasze ich na wosu iście spoznali?
6: Ja som Lotta Veli, zim je nad Schlitzdara, bodli me wuschu a kodu do 6. litnika na serbskim gymnasiu, budušina?
1: Ja som Mato Škoda, ja som jedna Schlitzdara, ja šinju ze Spančic Kukova a ja kodu do 6. litnika.
3: Ja som Benno Škoda, som 5. Schlitzdara, ja džum do 9. litnika, die na serbskim gymnasiu a ja som tum Bratwort Mata.
4: Ja som Milan Saunik, džert nad Schlitzdara, ja som vzéčem Bukovanským Litsche ako fyzioterapeut.
5: Ja som Helena Smolic, ja pšinu ze Nuknice, ja končil tutasne do jednáto litnika na serbském gymnáziu ve Budešine, a ja som synat Schlitzdara.
6: Ja rekam Hanna Hojarec, pšinu z Kruščic, hodvem džuječ a končil do cíča litnika.
0: Šiš, stajnýš reportoru a reportorku. Je po taky minienoch 10 letach s mikrofonom papuču bylo. Na spočátku je Dundak junu mesačne vusoval. A celé prýni klinčeše oktobre 2016 takhle.
7: Dundak?
8: Dundak?
7: Na Dundak!
9: Liebe Dzieci, ja sam Julia, a witam was k prynjemu razy na nasze nowe wusowanie Dundak. Weselu so jara, so możemy sebi wot dżęcniejszego junu miesačne jenoś za was dzieci czas zać, a sebi z wami romadze nasz pisany svět wobladać. Zdajnie drugu sobotu miesaca wot na pół dziewięćich sme za was tu, a chcemy z wami popuču tu abo tam raz čipnie nos nuc tyknyć. Kajś to Dundak čini.
0: Na, še ju spoznali? Prina moderatorka Dundaka bie Julia Jankovscina. Tež ona je dženca vizor narodnický host. Luba Julia, kajký zvisk tak Dundake máš?
10: To bieše ten, když smo mu ze studia učo šišli ze svoj buta krec da prina stacija za so dživač. Romadže ze zbytinu ten, mu smo Dundak započeli jako nové dječace magazín. A kaj šo me Bettina rune doponiva, smo mu den tebe posvali von do lesa. A šo neke tak ručo musu, biše to tak rec šenči jen jara votorene format. Nihto neo vidjo, dje tum puč dojde nas. A ha, ja ša pon te tak doho nisem pudla bo. Le svojba je rozrostu, a dženca sem ja skirre tak rec jena připosluchaka, Dundaka. Abo tež mam tu možnost Dundak ve šuli vživač. Jako vůčbný materiál.
0: Po něšto času svojba Julie rozrosše a o to důbeše se vězo starač. Na je místně namaká se potom boze prýný opravdžitý Dundak k mikrofoni. Milan Vunrika a takhle klinčeše na ju prýně vůsovanie.
11: Ujujuj, jenož dere so je dženca ižo druhá sobota měsacu. Stajne na prýnej soboče vůje pola nás dupkom připodňu 12. Tak vůdce z Irina zo so skonopie a padneš. Dundako, znaješ ty to tiež?
12: To tla ničo dále neje. Je samo vážne, zo šividža, zo šo oké. Z Irina je poriadku a nuzu v oborníku uva.
11: Máš pravie, a so stač s vobornikom, však môžeš so hižo, ako dječo, napríklad rajbicach.
12: Cíle pravie, tohle sme tam raz pobyli. A se to blíže obladaj. Preda hať so moja asistentka Bettina do rajbic poda, polada vona, što je so v žajslom mesacu tak stalo.
0: Milano, dopomínaš sa ešte? Što da biechu téme, abo vulete, abo dodom deje, kýž máš ešte celé dere pomiatku?
4: Na jeden z tých prvných témov, kýž sme se s Dundakom doživili, abo som ja doživil v junu přijote na jutre, te nováčky, kýž sme interviewali. Potom pola veselí sme smeli Juno mal so Sitchermutsch ausgewählt, aber das ist ein paar cool Highlight. Potom sme byli v Zorilcu, bo ja prajo, bola kriminálne policie. Sme si tam te dživo obľadali, što one tam tak lečina, što by opravdu zajímavé. A ja som si tam smel tiež jednu tú monturu hotvač. A potom sme v hodovne času, bo ja prajo, jednu byli v jednej pekarni a sme si tam obľadali kaso vosúšk peče.
0: A Milanovom času je so tiež prvný dundakový spiev narával, kýž netko vizor nesmie pobrachovať. Dundak!

0: tobie po takim druha dundakoa hymna z Benom a Helenu, kiš staj tedy tež moderirovavoj. Hej, a kajš to takhle z vami dječimi je, v roščeče, kajš ribiki lesu, a tak nastupiš u přišodnicio svoj job dundakovi redakciji, menujce Lota, Mato a Hana. Lota, na čo da so ty vo sebe rade dopominaš?
1: Na tym szóstym zastupie, bys ja tam jako pajczyk była, ale ja ma pomóc tam na twarzy za tym radunu, a po tych pczoku to by tyjara zajmował.
0: Jak to za takie dziecko przed kamerą jest, gdyż się one do tego kostyma tyknu, do takiej palczyka, czy kapu, a tak prawie, no, da ja to im subu czynić, albo
1: To jest takie niezwyczajne, gdyż poprawą mnie tak przed kamerą nesty, a hej, to by poprawą cool, also hej.
0: Hej, też Mato był, a je za rozwóz, a za wulatko, za dundaka popuczu. Mato, co da ty mi luchszo padnie?
2: Poprawom w rozwozu, dokąd ja taki łóżki czyść przy tym nie mam, tam przed kamerą stać, to są tyle jednore luchszo czyni.
0: Mato, też ty, synietko, jeżo niekotre lita podla, będziesz się, też jakle 6 letnik przyjrzym, miejscem nazwani to zajac. Dopominam so, jako sme wulatko za Jane Gisha 2024 verčeli, tam si napríklad jako sam kopa, tiež vo sebi to highlight mňu, na ktorú so rade dopomínaš.
2: Also ja som tam bol s Jakubom Vočerom, my sme tam jeli na kopaňcu ladač, tu rúsi tam vobladač a na koncu sme pon tým môžem s tými rajorami od Vubranky so rozmovič a hej, to by jara renie a to by za mejene vopraže rejane doživenie.
0: Hanna, ty se najmoča v týmie a tvoji rozmovni partnerojo drude kietro vulke. Što da by tvoj najväčší dúdom dej dotal?
3: Ja môžu sa jara dere na de pustnice, kde sme tam naravali. To som jara den téma ľubil. Ha an sich tva me de pustnice jara rade. Ha in Honnad, das ist mein Donnerwalli, da bin ich mit bei Hennegren, da bin ich Wulatko, da sind wir mit Buderitz, die in Honnad checken war, da sind wir bei Manuel Goldi, und ich bin in Jessertrasse, Jatze, Spirau, ich bin in Zitschemist noch heute war, alle tun Burscheln ja schaffen nur.
0: Hej, šo jedne, hač by korona, hač sme zromadne pustnicu svičili, abo toste karpy z hata vujili, kež svišiče hľube dži tam doma, dundak je ižo tušto končinach pobyl, on je si vobladal, kak so volí ze svončných rožu dživa, keľko litru mloka kruada, je na vysoku cukminu viežu zales, zo by tam časnik na zemi přestajú, abo s ukrajinskými přečelemi popriančky kodambek. A ma za vás tiež každý mesiac tvrdý vorech k vúhodaniu. Tole by najnovší.
4: To dá v všelakorých formách,
5: ako klock alebo v bleži.
6: To celé všelakovania.
7: Za lavendlom alebo citrónu.
8: To nuchate z druhé kuskaj oranža.
9: Abo kaž kvetky.
0: Pýtali sme svoje mydvo. Hanna, ty ako najmúčša sobudžovačelka Dundakovej redakcii smieš dženca do honca z Boža přimnúť.
10: Lucy, kata čolak je z Krušic.
0: Veľa z Boža, ľuba kata a veľa vesela s Darikom. Apropo Darik, kde sa tom národninám sú nám nekotre dži přeradžili, s kotrými témami môže přichodži Dundak překvapič. Što da sú vaše přiča?
11: Ja musí, ja všala za Dundak si téma téma kapsne vynese, kus flíše vopláda, abo šula starých časoch.
12: Ja musí všala za môj širuma, že s Dundakom je vůličím.
13: Mě bo zajímalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
14: Mě bo zajímalo téma hobbyhorsing,
15: téma mobbing a stres v školi.
16: Mě bo ještě jedna věc zajímala, und zwar moda hat zu Markenklamotte, den nejvážnější.
17: Téma koně?
18: Téma holce.
19: Téma kuáš.
20: Šičo?
9: Ja, buch se pschau, so dundak so ma bolle se zvirata mi zabera. A džole je na kurenca se kokoše su ku zvirata, doge še jekane se, a maja bile mjasa on.
17: Ha, napši fati tima Halloween to jo.
18: Ja, buch se pšava ideje za basleno, najlepe s přirodnimi vitami.
19: Nebo zajma ti išče spivat?
20: Damo riče, a so se zu sich kraju.
0: Znana mače tež v domara s temu, kotrej so vam ljubi, vas zabira, abo vas merza. Ne čakajče doho, a pisajče nam. Dundak a jeho redakcija so često jara vesela.
21: Šo je možno? Čaka se Dundak za...
22: Happy birthday
0: to... D.
23: Za domizna.
0: U.
24: Za ultimativne.
0: N.
23: Za napjate.
0: D.
23: Za dördomde.
0: A.
23: Za action.
0: A K.
23: Za kreativne.
0: A tak nech prošu vostanje. Za vas, naše serbske džiči. Tak, dženca s Dundakom sveča a praja Božimir.
25: Šipni reporter, hojo. A... Dundak!
1: Hej, tež jaso z Božo přečam čizomknu a gratuluju k džesatým narodninám a se mi, že jara čipne na přichodne teme. Dževeč, do dževečiche.

0: Polizia SG.
1: Na, a störe ich mich, es war nicht bosch, schon a budischinom Sapadom, jetzt schare wir, schon bockrat ne jesid wohl sapscha, se nes bosch, geisch nam Polizia, Jens Havopkrutschi, benes nat des Kutschitschels Autom, ab Schippo isch a kom popuchu na gottrem spischte dalsche Auto, bos dat ne paduch, es nes bosch, we wüsserkostschi, es war na bosch, a potem prostsche checkne, Polizia, be se spitanski mi psami a helikopterom sassa gena alle, beswuspicha, quod behe nes bosch, a možným zraneniam ešte žiadne informácie nepředleža. Viecnú škodu trochu ja na viace hač 90 000 euro. Auto se s připovišakom a com te rubiznu bych po informáciách polície dreža nach pokradneli. Haja zase raz, jesi nicht dopasli v obšutniku zalies v etem páže žona z okresa Budešin, ona dosta milku zo leža na jeje konče bitcoince, ale či, kýž su je tuto milku písali minja chuzomiva, im žona najprd raz šitke v odpovedne date sposredkova, čevak to niča nebude a neklope, a tu ješ jesu 67 let na najprd raz pravýznicu za radu oprašava a tuta je votradži, so hišče raz s tutimi ljudimi, s tutimi neznatimi skontaktovač. Potom pak so žona tola pola tutih pšizevi, a v rozmove z njimi potom tola šit getrebne date pšeradži. A sta so, kaj so stač drbeše, neznači votknjivahu, vot konta 67 letnije cilko necina 40 euro. Polícia nemôže dočiniť ľudí předtým varnovať a náležne o to prosi nikomu žiadne školy dáte alebo kontové číslo a podobne přeračiť.
2: Šo je netež, kak šarmantní tuči ľudia byli tak ďaleko po takým zdieľence polície po príchodnej hudžbe rečím vo rybách.

0: Zwota nazwa wabi dolisa hai lob shirode. Wir so, was wir potom, dass da wiedro doali, wot jutzisch je njedzele ma wiedro zaso. Mene deschi goite, bütsch a zdzilla desch swunschne. Ano hai, czodla so nic potom doribo podacz. Tež Serbach však máme nieličomných fénu rýbo. Jedna vec pak zhromadženstvo přečelu rýbo páči, o tom sme včera hižo rozpravili, menujúce prašenie, z čeli krásny čerstvý rýb namakali. Hej, što potom? Juna vysokosť či zemie vodkrač, abo tola po cúvom skejčblíbie ze zemie vúberčeč. Menenia sú tajke a tajke, kajž sme ve vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša húčanem. Ja, du machst schon Preie.
2: Der jene Preie Wattresatz hat der Damo Preie sein das Mischau Wuwertschitsch. Nichts, nikak Wutonsch, alle Wuwertschitsch. Ja, du ne bolle Wuwertschu, du geschah, da kusse niemand du nuschig so bu.
3: Mo Kreie mo, hauputzwe mo, nidom, nablaku, da da da gote Rube, hat du was deine Schau verliessu.
4: Ja, ich hab nicht nehm. Ja, wohl nicht schabem, nie.
5: Pazum Wutschatsch. Dokisha mi to je moj jen kišribe peta, tak razkvat za to lepe.
0: Hej, naše internetové stronje, aby naše app NDR Serbia sme tu iš prevedli k tomu otvosovanje, runje tak na Instagramje. A što si myslíče, kotra strona je dobyva, či kiš nožku ryba na zemi odkraja, abo tola či kiš je ze zemie vúčanu, respektívne vúverča. Náš onlineer Clemens Schmid je si vúsledky vobladal.
6: Aj, da je spravne rec. Zosem kitro pšekvapene, sam menujce liču soke typi rýb vúverčeč. A popravom by mi tak, zo to najviace ľudži tak čini. Vúsledky vôtvosvania pak rysuja celý inéču tendencu na veľbe maj kanálomaj v našej app MDR Serbia, kaj tiež na Instagramie pokazaja vúsledky menujce naopačný trend. Viace hač 5-60% ľudži, kýž sú vôtvosvali, je menujce typ Wattkrač. Pono tomu je jenož niedže cečina za vúviačenie rybu vosova. Viac ač 180 ľudí je sa na Wattvosovaniu v app a na Instagramie vobdželivo.
0: Serbia po takým namakané ryby z kerie vú abo vodkraja sme netko naukli. Tak daleko krutka exkurzia do raja rybu a chcečeli so vo rybách nadrobnišo informovač. Na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia sme zestajili písanú stronu s přinožkami, s kvisom a vizotýž s fotami vo rybách.

0: Dženca připodňu vám dovolíme, so s vobjedom do dobriest v Sydnič a vulatko ladač. Što nás tam očakuje, moderáciu má tutom kroč Katka Pöpelec a nech ona nám nedom sama praj, što se dá na obrazovce k vobjedu.
1: No, to smiče sobotu najpred raz tamnym přiděle přiladovač a to, kak z vopaču prenizáru za nový serbský fórum vědy na lauským areálu činia. To je najväčší serbský tvarský projekt, kotrž sú Serbia minulých desiatkách nastočili. Tvarský kniez, direktor založby za serbský ľud, Jan Boda, má za to 100 miliónov eur rukomaj. Hač vone dosahaja, a kak má raz vúpadač tam, kdež netko jedno šperšť leží, to vidíče ve vúľadku.
0: Tam šako má nimo Serbského muzea tiež Serbský institút začanič. No aj, hač z celá ište ľudí za vedomosť trebame, abo hač žno kumšná inteligenca šitko sama vúsledží.
1: To je dobré heslo, pretož šako si husto prajme, zo smeme Serbia pred KI najpred raz viesčí, dokáž vona Serbste nerozumí. Celé tak pak nie, pretož kumšná inteligenca tiež našu mačoščinu krok po kroku naukne, abo to tak, když serbské řeči, celé nové možnosti. Na čím se rovně dživa a kotře šance nastavají za příchod, s tím jsme se zabírali.
0: Inovativní tvarský projekt Kumštna inteligenca vzladuje či aktuálnom vůdaču kytro do příchoda.
1: Hej, ale vězonic jenož. Zladujeme tyž to zajšvostče na najzážnějšou serbskou vosadu. Hodžisku. Ona je hakle nedávno jubilej svědčila 900-letné v obstače církvě. Miachu staví z nízky sympózy a věnovachu so přednoškách tež serbskosti ve vosadže. Tož chcete vědět, kotru rolu serbština hodžiske vosadže dženca ještě raje? Potom nezabudžte dženca připodňu 12. vůlatko zapiknuť.
0: Katka Pöpelec vědže vás dženca připodňu po vůsovaniu vůtrovný džak za krutký témový přelad.

0: Anec Koje, nedom na počesačich.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Blanka Funcina.
2: V budyskim serbskim domje je domovina čara letuše myta domoviny spoščiła. Laureatša su Barbara Felberowa z Komorowa Bole Rakec, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radvorja. Nimo toho je zvjazk vužijskih Serbov v osom kruč čestne znamješka přepodal. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger, kiž bi jako krajne rada v okresa Šprevja Nysa 16 let do z domovino Romadže Džiwau. Modžinske myto nebuljeca spoščene do Kišnesu, zato žane namjete dojšli. Se šelakimi poskytkami po cum tvarinju vosvičich učera Radvorju 100. jubilej zakladne a vyše šule. Sjatočnost či před vonim zakodom šule Džakovašte sovjetnice kubanišču njedešim vučakam a vučerjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domovine David Statnik vuzbine zo vojuje domovina dále za přichod serbske šule. Vosebite vústup meješe kor njedešich šulako a šulerju. Potem doživichu hostčo kopače poni Hali Slavia, pisane program Šich Riadonio a na koncu predstaj se nove šulski spiv. Na to s čevahu reje skapavu kontakt, kiš dachu si močja starši šulerjo vučerjo a dalši hostčo hač do noce ljubič. Tvoršnost vužijska jezorina nezasluži jenoj se s džarženjom vele skotu na svojich poninach peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž zamoviči na svojim zajnženem posjeđenju reknehu, sumuli svoje dokody tež se s predavanjom dreva zvišič. Jenice přesto su loni 5,74 euro zaslužili. Nimo toho stupachu přirážky Sakske odnímali 7,4 euro na 221,000 euro dokež dôršnosť mestem svoje pola a vúky na ekologické vášne vopčiva. Lietza pak zmeje Vužijska jezorina nešto mene spešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorů TDDK ve Nedžichove je minenach tydzenach svoju produkciu znižić dobiała. Na 4 dniach septembre a oktobre dobiachu sobudziewaczerio doma wostać. Przyczyna nie bychu prynioriadne spadłace liczby odbytka, ale skierze nie są w załodzie dosć materiala za przedziewanie mili. Kajś z dzieli szef logistyki Thomas Frokler trwaja wodze, z którymi są trybne surowizy dodawaja dla geopolityckiej sytuacji przy Suezkim kanalu z dziela cytydżynet leja czewak. Svonni boršči su čera z Behanku za nu gratunju dobrovoljne vonjove vobore vosvečili. Kajž budeski mješanski zarjac čili nastanu nimo hale za jezdžitva, tež rumnostče za předrasčenje a za dalekubanja. Džel tvarenja bude tež zjavne přistupne a maso za zarjadovanja vuživač. Noa gratunja svonni boršči pače nimale 3 milijone euro a makleto na zemje hotova bič. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca ráno je so hižo dešťovalo tu ve mješče a to môže so s blakami dešť přeco zaso stač. Temperatura dženca takhle maximálne v okolo 15 stopňu, celé podobne júce nedželu a potom dre snano dešť raz hustišo svunčko vúľadame.
0: Hej, na púčo naše končenie so přeco ešte ničo stalo. Nie je púčo sú svobodné. Žane vyskače pri púčach nestia. Tu iš dobrú jezbu, kdež sa na púč podače. Značte iš do dôla, doječče si biderie a potom dajče si by ľubiť.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 ponapu džesačich. Netko svišime boščia, lebelta, förstacha.